ma baš se vede prav. Slap, slap, bof, bam, bof. Bom bit joru, dupa kap. Bange mu staca, kapaj me i diminaca. Dao kukara taka, čirki, čan. Bof, bof, loš, mušta i čakav.